Zuzička, krásná si jako ružička, sladké pery máš, keď ma boskáváš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš.